Doznala suita zo Scheminadovej baletu Caliroe opus 37. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu dirigoval v Saarbrückene v septembri 2025 Michael Schönwand. A pridá sa k nime sopranistka Kristina Landshammer, aby nám spolu predniesli výber z piesní z Auvergne, ktoré zložil Josef Katlump.

0: Pátria Rádió, a Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Devín.

gitarista David Kolár za album Calls. Dennis Gerhardt s nahrávkou Yin Yang.

bubnokár Lukáš Oravec so svojím orchestrom za album Wildland. Saxofonista Martin Uherek a klavirista Klaudius Kováč s albumom Two Bodies. Gitarista Matúš Jakabčic a jeho CZSK Big Band za nahrávku

Pokračujeme iným žánrom, trocha cikerovského odzemku na Slovensku aj v Rádiu Devín nezaškodí. Rádio Devín bolo vždy pestré.